0: ale se být toho, toho jindrinka.
1: No, no, no, no,
2: Little Krabber senile máme testo.
0: Ono za kážero, co ono za rýho.
1: Na slíhe, svachlí a já.
2: Little Krabber senile máme testo.
0: Jenke mítke má jaká macha dronka za
1: hrát. Jenke sich, jos, jos.
2: Little Krabber senile máme testo.
1: Kavír vy je jůr, fuše.
0: Ja, a vy i kuk. Ja, voilà.
2: Little Krabber senile máme testo.
3: Witches.

0: ale še bito, on to hrým drinka.
1: Ale aj, dáme ti kezé.
2: Vettel Kraber, senile, manke stôl.
0: Mono za kážero, so mono za rýho.
1: Ja, vach, da slíhe, svach, ja.
2: Vettel Kraber, senile, manke stôl.
0: Kejke, mítke, na aga, vach, a drunke, zé.
1: Ja, ani kej.
0: Sich, jos, jos.
2: Vettel Kraber, senile, manke stôl.
1: Kom hier, vije joer, fushe,
0: ja,
1: trekontent.
0: Ja, wie kuk. Voilà. Mou, homo, mer, no.
2: Vettel Kraber, senile, manke stôl.
3: Witches.